taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak

0: Najväčší indoor elektronický festival na Slovensku. Už 18. septembra ovládne bratislavskú Typos arénu Ambros Music Festival. Zažite svetové DJ-ské mená z pódií Tomorrowlandu a Ultra na jednom mieste pod jednou strechou u nás na Slovensku. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus, Adam Seluk, DKO B2B Endtime, Dominik Geringer, Jerun B2B Laura Hogland, Ambros, Whispers of Ice. Vstupenky v sieti predpredaj.sk. Kapacita je limitovaná.
1: Reklama.

0: Ahojte, ja som Ivan zo skupiny INT Smile.
1: Ahojte, ja som Bilo
2: z Pulsu.
0: A v Prešove na koncerte máme pre vás pripravené prekvapenie.

tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.